0: čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
0: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.

0: Radio FM Plus.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
4: Postele Losiná.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
3: Woo! Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Pozor, mimochádná správa. Desachík, žeche, krov, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Hit Radio FM Plus.
1: Aye.

0: Rádio FM+.
1: Pozor, mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Kdo šetří, má za 3.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: XXL výprodej v online shop.cz.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.

0: Hity Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné nedělní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem jsou tu, vítejte u nich. Česká armáda už před polovinou roku splnila letošní náborový cíle, který počítal s přijetím 2250 mužů a žen. Podle velení směřuje k tomu, že letos získá 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. V minulých letech byl přitom zájem o službu nižší a zároveň přibývalo těch, kteří z armády odcházeli. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Už za rok a půl mohou mít vlastníci polí při prodeji výrazně svázané ruce. Ministr zemědělství Martin Šebestyán chystá zpřísnění pravidel pro nakládání se zemědělskou půdou. Zvažuje mimo jiné, že přednostní právo koupit pozemky by dostali ti, kdo na nich hospodaří. Záměr potvrdil tento týden po jednání s prezidentem. No a máme za sebou extrémně nabitou fotbalovou noc na světovém šampionátu a taky včerejšie, která přinesla bitvy gigantů i pozdní dramata. Sledovaný šlágr mezi Brazílií a Marokem skončil v New Jersey nerozhodně 1-1. Na trefu Maročana Saibariho dokázal už v prvním poločase odpovědět hvězdný Vinicius Junior. Obrovské zklamání naopak prožívají Švýcaři, kteří v zápase s Katarem přišli o vítězství až v 93. minutě smolným vlastním gólem a brali jen remízu 1-1. No a přímo v těchto chvílích se dohrává duel ve Vancouveru, kde Austrálie bojuje o body s Tureckem a o poločase vede 1-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Na Tachovsku dneškem začíná jezdit pravidelná autobusová linka Tachov Bernau-Tirschenreuth. Poprvé vyjede v 10:30 a jezdit bude 3x denně. Jde o vůbec první veřejné spojení regionů od druhé světové války. Provoz bude dotovat město Tachov a také bavorský okres Tirschenreuth. Ze západu Čech Bára Purkartová.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přehánkami, no a večer budou srážky ustávat. Odpolední maxima 20 stupňů Celsia.
0: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
4: Dobré ráno, kdo pak se nám to sem zatoulal do toho studia neděle a Leontýnka je zpátky, zaspíme posluchači.
1: No to je dost taky, krásné ráno, jsme tady dnes plné polní, tak doufáme, že vy budete s námi.
4: Těšíme se na vás, čeká nás toho spousty, tak nám napište na 777-937-777, kdo pak vstáváte s námi. 4 minutky po 7 startujeme nedělní vysílání z Eteru Hit Rádia právě teď.
0: Hit Rádio FM+.

0: krásné dobré ráno, doufám, že se máte báječně. Chodí nám tady spousty SMS, jdeme se na ně podívat. Dobré ránko, jste skvělé, máme vás rádi, vaše věrní posluchači, a vy jste skvělí tady mělo být, protože i když Filip je někdy holka.
1: No, to je pravda.
0: Děkujeme za SMSky, nebo tady další zpráva od Luďka, nejde mi na to kliknout, nevím proč už. Luděk, krásná, posílám radní pozdrav z vesnice pod Lysou horou, počasí polojasno 10 stupňů. Luďku, díky za zprávu, taky nám tady píše Helena. Ahoj Leonko, vítej zpátky, už si nám tady chyběla, prostě víkend s tebou je na 100%, to je hezký, že jo, Fildo?
1: Jako kdyby ty lidi nelhali, jak by to bylo dobrý, no.
0: Ty jsi
1: ne,
0: cool.
1: Samozřejmě my víme, že jsi oblíbenkyně tady, ale není to náhodou, protože prostě přijde ta energie, takový ten náplav, rozumíš, pozitivna, i když ty lidi mají pochmurný den.
0: A to jsem zrovna moc nespala dneska.
1: No já taky ne, se přiznám, a jsem trochu vyksyčený ze včera, ale jsme rádi, že jsi zpátky, takže já tě tady oficiálně vítám. A
0: koupíš mi snídaní, dlužíš mi.
1: To je pravda a přijímám tě do našeho Hit Radio Velkmen.
0: Každopádně, přátelé, kamarádi, já se omlouvám, protože já jsem moderovala dvoudenní festival, takže jsem si odskočila trošku někam jinam, ale už jsem tady s vámi a bude to dneska záživný, protože budeme rozdávat dárečky, hrát skvělou muziku, jako teď Pitbull Neo, a jdeme na to. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: pojď nám k tomu něco říct, protože my tady o tobě víme, možná ne každý, že ty jsi fotbalový komentátor, tak co si o tom mistrovství myslíš?
1: No, zatím musím říct hezký zápasy. Shakira mimochodem tam má taky svoji písničku, která se jmenuje Die Die, ta hraje před každým fotbalovým zápasem.
0: Ano.
1: No a já budu komentovat na letošní mistrovství světa taky 5 zápasů, ne že bych tam snad jel normálně tady z Prahy, ale první mě čeká 19. Každopádně všichni samozřejmě zatím jako jsou zklamaný, že Češi prohráli. Já jsem trošku unavený, protože jsem koukal právě od půlnoci do 2 do rána na Brazílii s Marokem.
0: Aha. Takže ty budeš mít zápas. Svoji premiéru na mistrovství světa ve fotbale.
1: Budu
0: náš
1: mít.
0: Filip Lejček z Hitrádia, to je krásný.
1: Jo,
0: Ježíš, to musíme propálit všude.
1: Moc děkuju, ano. 5 zápasů budu dělat v základních skupinách, jestli budu dělat něco v playoff, nevím. Každopádně, aby jsme přinesli nějaký zpravodajství, Brazílie, Maroko 1-1, v noci Haiti, Skotsko 0-1 a teď se hraje.
0: Haiti hraje fotbal.
1: Haiti hraje fotbal a prohrál jenom 1-0. Aha. A teď momentálně hraje Austrálie s Tureckem, 60. minuta, Austrálie vede 1-0. Hraje se opravdu jako v jakýkoliv čas, skoro už se to začíná hodně rozjíždět.
0: Já se přiznám, že já jsem spíš hokejovej fanoušek, protože já a fotbal nejsme moc kámošky. Na mě ty kluci jsou takový prostě šampoňáci, ale hokejisti jsou takový chlapy.
1: Jo, tak s tímhle souhlasím. Na druhou stranu to letošní mistrovství přineslo několik novinek ohledně pravidel a rozhodčí. Mají více možností kontroly u videa a tak, takže třeba simulant dostane hned žlutou kartu, protože rozhodčí mu to napráskají takzvaně od videa. Už se to stalo včera. Simuloval, dostal hned žlutou, rozhodčí to přehlíd, tak ho to opravil. Skvělej no, turnaj hele, za mě, koukejte na mistrovství
0: světa. Z pohledu
1: světa.
0: Nás žen, z 99,9% na co koukáme stejně jenom kvůli těm chlapům, že jo? Protože tomu nerozumíme,
1: jako
0: co si budeme.
1: Jako jsou tam hezký chlapy,
0: ale,
1: určitě.
0: Jasně, že jsou, ale prostě jo, je to prostě, no, to jsem říct nechtěla. Je to fotbalová událost roku, tak Filipe, já ti obrovsky gratuluju, že i ty budeš součástí mistrovství světa ve fotbale. Každopádně za chviličku David Koller, Calvin Harris a taky Golden. Za chvilku jsme zpátky.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš,

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Summer. Takhle chutná nedělní ráno z Eteru Hit Rádia. Leona s Filipem s vámi, vy naši posluchači, hezké dobré ráno. Kdo jste si užil koncert Evy Farný, bylo to naprosto famózní. Já teď koukám na videa. Paráda.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Cestující na lince z Londýna do New Yorku si uvědomila ztrátu drahého šperku až v hotelu. Letadlo mezi tím odletělo na další rotaci a šperk pod sedadlem přečkal cestu do Karibiku. Uklízeči na Bahamách prsten objevili a aerolinky ho ženě bezpečně poslali zpátky domů. Francouzský pekař upekl nejdelší bagetu na světě, měří přes 130 metrů. Na obří těsto museli postavit speciální pojízdnou pec, která se pohybovala podél dlouhého stolu. Tradiční pečivo po oficiálním přeměření pekaři potom rozkrájeli a rozdali lidem bez domova.
0: Pekař peče housky, už divuje kousky. Úplně se mi vybavila tahle dětská říkanka.
2: No a dopravní úřad v Manchesteru poslal muži omluvu poté, co automaticky systém chybně vyhodnotil situaci. Kamera vyfotila auto těsně před objektivem, ale v téže vteřině proletěl pták. Počítač spojil rychlost mávání křídel s registrační značkou vozu a vygeneroval přestupek. Muž tedy nakonec nic platit nemusel a mohl si koupit něco dobrého.

0: Just Be Good To Me, hezké dobré ráno, za 2:03 na 8, 14.6. Chápete, že za půl roku jsou Vánoce? A to nám nezačalo ještě pořádně ani léto. Každopádně hezký dobrý den. Pojďme si připomenout, kdo dneska slaví, co se dnes děje. Světový den dárců krve, k tomu se dneska určitě ještě společně dostaneme. Donald Trump, americký prezident, slaví kulatých 80 let. Tak happy birthday. A Donalde. Mak, mak. Ne, nenecháme se nějak ovlivňovat. No a Terka Kosková, skvělá herečka, moderátorka, 50 let a taky je Mezinárodní den koupele ve vaně. Já nevím jak vy, ale já vanu miluju, já nemám ráda sprcháče. Myslím jako sprchový kouty, se na mě tak podíval.
1: Kouty a sprchový taky.
0: Tak, sprchy prostě nemám ráda, ale miluju vanu, já si denně musím dát alespoň jednu vanu. Dejte vědět, jak to máte vy, 777-937-777. Jste tým sprcha jako Filip, anebo tým vana jako já. Do té doby abrakadabra Lady Gaga, Chinaski, nebo taky Teddy Swims a Lose Control.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
2: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou neděli, minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na železnici v Česku dnes začíná platit upravený jízdní řád, podle kterého budou vlaky jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů a mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádu vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech budou úpravy souviset se s dřívějším koncem školního roku. Nejen nemocnice, ale i veterinární organizace v Česku naléhavě hledají nové psí dárce krve. Transfuzi u nás ročně potřebují až stovky psů, nejčastěji po těžkých úrazech, otravách nebo při onkologických onemocněních. Ideální zvířecí dárce musí vážit přes 25 kg, být zcela zdravý, očkovaný a v optimálním věku do 8 let. Majitelé za odměnu získají pro své mazlíčky pravidelné preventivní vyšetření krve zdarma a také jistotu, že zachrání život jinému psovi. A pojďme také na sport. Basketbalisté New York Knicks získali po 53 letech titul v NBA. V pátém finále zvítězili na hřišti San Antonio 94-90. Především díky 45 bodům Jalena Brunsona. Série ovládli 4-1 na zápasy a vybojovali třetí ligový triumf. Brunson získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče finálové série. V pěti zápasech měl 29-letý rozehrávač průměr 32,6 bodu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: O tomto víkendu se u nás na západě Čech otevřely i běžně nepřístupné zahrady. V Plzni to je například klášterní zahrada na Jiráskově náměstí nebo výukový areál u rybníku Bolevák. Vyrazit můžeme ale taky do botanické zahrady v Bečově nebo do zámeckého parku v Ostrově. Ze západu Čech Bára Purkartová.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
4: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami, no a večer budou srážky ustávat. Dnešní odpolední maxima 20 stupňů Celsia.
7: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
8: Hezké dobré ráno, 8 hodin, k tomu 5 minutek. Co byste řekli tomu, kdybyste dostali baterii s životností 300 let a zcela bez degradace? Degradace. To znamená, že byste nemuseli řešit žádné zásuvky, nic takového. Tak přesně tohle si řekneme za chviličku, protože to existuje. Sice v Číně, ale existuje. Každopádně hezké vstávání, teď už Imagine Dragons a Miley Cyrus.
7: Hitrádio FM+.

0: World, Miley Cyrus. Velmi rádi hrajeme. 10 minutek po 8 hodině. Teď se pojďme pověnovat české královně všech královen. Eva Farná je před námi s duetem s kapelou Miraj, vzpomeneš si. A nejde jen o to, že Farná je první českou zpěvačkou a Popping vlastně vůbec první zpěvačkou, která si troufla na stadionovou show v Edenu. Včera měla první koncert ze tří, bylo to nádherný a podle toho, co koukám na videích, já jsem tam osobně nebyla, chystám se teprve v úterý, takže jsem na to sama zvědavá, jaký to bude zážitek, ale podle těch videí neskutečný. Scéně dominovaly tři monstrózní LED obrazovky, pod nimi už hrála kapela, zpívali sbory, dokonce prostřední z nich skrývala další samostatnou scénu, ale hrálo se i uvnitř konstrukcí, chodeb, pod molem, na střeše, mezi fanoušky, nechyběly ohně, ohnostroje, tanečníci, kostýmy a tak dále. A tak dále. Netřeba všechno prozrazovat, protože opravdu ještě dneska a v úterý Evu čekají dva Edeny, ale podle toho, přátelé, co jsem viděla a kdo jste tam byl i z mých kamarádů a co jste psali, tak prostě bylo to nádherný a Eva je právem česká královna, co se týče popové scény.
1: No, ono je to hlavně neuvěřitelný, když to vůbec vyslovíš. Koncert měla včera a čekají ještě dva Edeny. To je neuvěřitelná věc, vlastně dokáže vyprodat třikrát. No, měli jsme tady samozřejmě Marka Ztracenýho, ale prostě, jak ty jsi zmiňovala, Eva je fenomenální.
0: Já jsem na té ženské straně, prostě strašně jí fandím, krásný, neuvěřitelný a neskutečně inspirující. Takže pojďme si dát Evu Farnou, Miraje, vzpomeneš si právě teď.

0: cítíte léto ve vzduchu. Shella B. Khaled, Hit Radio. Hezké dobré ráno. Zmiňovala jsem tady, že Číňané to vyřešili za celý svět. Vyvinuli baterii s životností 300 let a zcela bez degradace. Chápete to? Pro ty z vás, kteří se třeba probouzíte a hned dobíjíte mobil, by to mohlo být skvělý. Funguje na bázi vody. Nedokážu si to moc představit, ale je to jako konec nabíječkové tyranie. Co si budem? Znamená to konec té věčné paniky, když v baru hledáte zásuvky u podlahy, konec šmátrání v batohu po powerbance, kterou jste si stejně zapomněli nabít, a už žádné škemrání u kolegů o kabel, který pak stejně nevrátíte, protože váš iPhone právě umírá. Nabijete a dobíjí až vaše pravnoučata. Já nevím, no. Já mám pocit, že ta baterka přežije i konec světa, Filipe.
1: To by mohla, hlavně by se to líbilo třeba i majitelům elektroaut, že by nemuseli dobíjet auto, jenom by si ho koupil bez tankování, bys pořád neustále jezdil.
0: Co si o tom myslíš?
1: No, já nevím.
0: Já si nedokážu furt představit, na jaký bázi jako to funguje. Funguje na bázi vody, ale jako jak na bázi vody? Nevím.
1: Víš, o co mi jde hlavně, že... No. Aspoň teda za mě degradace baterie není, že se nemusí dobíjet. Degradace znamená ztráta kapacity té baterie. Aha. Jako takové.
0: Ano.
1: Takže si myslím, že to není, že by se nemusela jako dobíjet vůbec, ale že nebude ztrácet kapacitu. To znamená, že i za 10 let bude držet ten telefon stejně dlouho jako na začátku.
0: Ať už je to, jak je to, buďme rádi za to, co máme.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Nákupní centrum Area Bory v Plzni vás zve na Ostrov snů. Zábavnou show pro celou rodinu s Lilo a Stitchem.
4: Děti zažijí odpoledne plné tanečků, soutěží, focení s oblíbenými maskoty i bublinkové skotačení.
3: Přijďte v neděli 14. června ve 2 hodiny odpoledne k nákupnímu centru Area Bory.
4: Lilo a Stitch se na vás těší.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Hit Radio.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Obyvatele jednoho ze skotských předměstí terorizuje divoký papoušek, který systematicky ničí zaparkovaná auta. Zbloudilý Alexander Malý si oblíbil gumu a na vozech v celé ulici s oblibou okusuje stěrače a těsnění kolem oken. Místní řidiči jsou zoufalí, protože opravy škod je stojí stovky liber, no a ptáka se nedaří zaplašit ani odchytit. Ještě kolem roku 2010 věřila v existenci inteligentního mimozemského života méně než polovina Američanů. Podle průzkumu jehož výsledky zveřejnila stanice CBS News, dnes tento názor sdílí už většina, konkrétně 63%. Přibližně jeden z pěti Američanů si navíc myslí, že už lidstvo s mimozemšťany navázalo kontakt a další očekávají, že k němu teprve dojde. Vlastním očím nevěřili celníci, když kontrolovali švýcarskou turistku, která se vracela z dovolené přes pozemní hraniční přechod s Německem. V Tajngenu převážela celkem 55 kufrů a tašek, v nichž ale nebylo nic, co by bylo pro provoz zapovězeno. Takže pánové, až si budete stěžovat na jeden těžký a velký kufr vaší manželky, tak buďte v klidu.

0: sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Dobrá práce a skvělý tým?
7: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
6: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
7: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
6: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
7: Těšíme se na vás.

0: Dobrý plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou neděli, za chvíli je 9 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Vláda podle dostupných informací v pondělí podpoří novelu trestního zákoníku, která zavádí nový trestný čin. Půjde o trestnost takzvaného drink spikingu, tedy podání návykové látky jinému člověku bez jeho vědomí. Předloha koaličních poslanců míří na případy přimíchání drog nebo alkoholu do pití a jídla, či na jejich injekční podání. České farmy reagují na obrovský zájem lidí a rozšiřují tradiční samosběry o nové plodiny. Kromě klasických jahod si tak lidé mohou na polích sami sklidit třeba česnek, dýně, cibuli nebo čerstvé bylinky. Pro pěstitele je to ideální způsob, jak prodat úrodu bez nákladů na sběrače a dopravu do obchodu. Zákazníci zase oceňují výrazně nižší ceny, absolutní čerstvost a také zážitek z víkendového výletu s rodinou. A pojďme na sport. Velkou komplikací začalo mistrovství světa ve fotbale pro Turecko, které ve svém vstupním zápase na turnaji podlehlo 0-2 Austrálii. Čtvrtfinalisté posledního mistrovství Evropy nedokázali roztrhat pružnou defenzivní pavučinu soupeře, který se opřel o výtečného golmana Patrika Bíče. Australané zároveň předvedli dvě výborné ofenzivní akce, ze kterých udeřili a přiblížili se postupu do vyřazovací fáze. Turci jsou v problémech a ve skupině jsou ještě Spojené státy americké a Paraguay. Jejich vzájemný souboj skončil včera výhrou 4-1 pro domácí USA. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Pozor na dopravní omezení v Plzni. Zvýšený provoz se zítra čeká poblíž univerzitního kampusu na Lochotíně, kde se budou konat přijímací zkoušky. Lékařská fakulta obdržela přes 3,5 tisíce přihlášek. Dají se tak čekat problémy v dopravě a také komplikace s parkováním. Z Plzně Bára Purkartová.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přehánkami, večer však budou srážky ustávat. Odpolední maxima na 20 stupních Celsia.
4: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
5: Hezké dobré nedělní dopoledne, 9:59, 14.6. Lea s Filipem s vámi a taky narozeninová ruleta. Ta se bude roztáčet dnešní dopolko, možná od polko dvakrát. Taky rozdáme někomu hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun. Máme tady toho pro vás spousty a samozřejmě milionové hity. Hudební políbení Dermot Kennedy, Kiss Me právě teď.
4: Hit Radio FM+.

0: Shakira, Ale Farben, Fading, Hit Radio, 9 hodin, 9 minut, aktuální čas. Mějte krásné nedělní dopoledne, 14. června a jdeme na velmi důležité informace. Dnes je Mezinárodní den dárců krve. Super příležitost pro vás, přátelé. Kdo jste ještě nebyli, třeba nikdy jste nebyli, tak tady je pár zajímavých čísel. Ročně se v České republice odebere 50 milionů litrů. Zaznamená se tu lehce přes milion odběrů. Jedním odběrem se mohou zachránit, pozor, až 4 lidské životy. A to je nádherný, protože opravdu nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude potřebovat i někdo z nás. Tak honem, honem, švihejte se nechat vysát i od někoho jiného než od šéfa, od dětí a od klíšťáků. Škoda, že s tou krví na těch transfuzích nebo transfuzních stanicích nesosají i tuk, že jo, a stres z nás. To by bylo, jsme potom byli vysmátý národ.
1: To by bylo fajné, naopak.
0: A bylo když, by tam narváno pořád.
1: To by bylo, ale když budete darovat krev, tak většinou dostanete zadarmo snídani a hlavně ano. Máte nárok ano. Ten den mít volnost práce, takže ano. Jsou to i benefity, navíc můžete zachránit život a pro ty z vás, kteří se vyloženě nebojí krve, tak já jsem dříve chodil darovat krev pravidelně, za mě to ani nebolí, je to příjemný, mačkáš si tam ten balónek takhle na tom křesílku a... Za mě
0: to si teď pleteš s plazmou, ale.
1: Ne, to si nepletu s plazmou, to je odběr krve.
0: Jo, tak já jsem na odběrech balonek nemačkala, na plazmě, jo, protože jsem chodila obojí a krev teda darovat chodím. I plazmu jsem chodívala, to už nechodím delší dobu, ale tu krev chodím, protože já mám nulku. Takže vlastně taková ta vzácná krevní skupina, že by mohl de facto dostat každý. A říkám, pojďme udělat něco, co fakt může zachránit lidský život, protože není nic víc než naše zdraví. Takže prosím vás, běžte se registrovat, běžte darovat a já vám posílám další skvělou muziku. Co třeba poetika a blízko právě teď. Hezké dopoledne, jsme Hit Radio.

0: Minutka po čtvrt na 10, hezké dopoledne. Narozeninová ruleta čeká na někoho z vás, takže 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo měl, má nebo bude mít narozeniny, protože tam máme i hezký, nezapomenutelný zážitek.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
6: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
10: Skákací hrad, jednorožec, action park, soutěže, dvoření i závody RC autiček.
9: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
10: 20. června od 11 do 3.
9: Více na globus.cz.
11: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cyril Stumblinin. Posloucháte Hit Radio, minutka po 9:30 a my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A ptáme se, koho pak máme na telefonu. Hezké dobré dopoledne, kdo tam?
1: Krásné dopoledne, tady Petra.
0: Ahoj Peťo, odkud voláš?
1: Já volám z Kolče.
0: Ježíš, kde to je?
1: To je kousek od Prahy.
0: Kolče, to jsem ještě neslyšela. Každopádně prozrať, jaký máš víkend?
1: Víkend mám poměrně pohodový, užívám si ho s rodinou.
0: No tak totiž je závidím, my pracující, ale my jsme zase s Filipem tady v Eteru Hit Rádia rádi s vámi. Každopádně prozrať, kdo má ve tvém okolí narozeniny, měl nebo bude mít?
1: Měla je moje maminka.
0: Maminka, jak tak se jmenuje?
1: Maminka se jmenuje Alena.
0: Alena, takže budeme hrát pro Alenu. Tak od tebe potřebujeme znát datum jejich narozenin.
1: Maminka měla 15. května.
0: 15. května, tak já to tady zadávám do našeho počítače, ten nám automaticky vyfiltruje hudební ukázky a jdeme, Péťo, na pravidla. My ti zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 15. května. Je to den, kdy tvoje maminka slavila narozeniny a také den, kdy 3 hudební interpreti ovládali světové žebříčky hudebních hitparád a na tobě bude jeden z těch songů si vybrat a společně ho mamince Alence pošleme. Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Romantická píseň z filmu Pearl Harbor, Faith Hill, There You Will Be. Chceme nebo ne? Chceme.
1: Tak chceme, já jí mám ráda.
0: Jsem to tak rozhodla za tebe, viď?
1: Ne, já jí mám ráda, takže jsem jako přemýšlela, a jo.
0: Dobře. Tak teď máš taky takový ten čas sama pro sebe, aby si mamince mohla popřát skrz éter Hit Rádia. Pojď, Péťo, na to.
1: Tak maminko, já ti přeji všechny nejlepší k narozeninám dodatečně, ještě jednou, a chci ti poděkovat za to, jak nám pomáháš se vším, kdykoliv potřebujeme.
0: To je krásný. To máme radost, že máme tak hodný posluchači a tak hodný maminky. Každopádně, Péťo, my samozřejmě pro tebe tady máme ještě něco navíc, nejenom to, že pošleme mamince song, který jsi vybrala, je to i takový tip, na co se třeba dneska večer odpoledne podívat, že ho pustit si Pearl Harbor, taková romantika. Každopádně, partner naší narozeninové rulety je firma Na zážitky a my tady dneska máme něco takového hezkého, příjemného. Zeptám se, máš děti?
1: Ano. Mám dceru.
0: Máš dceru. Kolik jí je let?
1: Dcerce je 8 let.
0: No tak to bude krásný, protože ty tady od firmy Na zážitky můžeš se podívat nejen ty, ale i naši posluchači na webové stránky, kde nabízí širokou škálu všeho chuť. Tak je tady procházka s alpakami v Hluboké nad Vltavou. Oh, takový rodinný výlet pro malé i velké, při kterém vás budou provázet kamarádské alpaky, takže společně si užijete krásy přírody a výhled jako z pohádky.
1: Jo, tak to děkujeme strašně moc a myslím si, že dcera bude nadšená.
0: A vezmete babičku sebou, tatínka, dědečka, všechny a uděláte si krásný výlet.
1: Děkujeme moc.
0: Tak nám vydrž na telefonu, Péťu, ať taky víme, kam to poslat, no a volume doprava, protože song, který si vybrala, letí teď za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji. Ahoj.

0: každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
1: Ve čtvrtek bude mým hostem Libor Šimůnek, historicky první kastelán hradu Radyně a také lovec z televizní soutěže Na lovu. Jak se dá skloubit život kastelána a televizní hvězdy? Bude mít Radyně novou střechu? A jaký program se chystá na léto pro rodiny s dětmi? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
0: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+. Hit Rádio.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: firmanazajitky.cz.

0: Radčice.cz. Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou neděli, je přesně 10 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vládní kabinet zítra projedná ostře sledovaný návrh zákona, který má zcela zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Podle koalice je jediným cílem ulevit peněženkám občanů. Opozice ale záměr tvrdě kritizuje. Podle ní jde o snahu získat politickou páku na média veřejné služby. Lidé, kteří chtějí rekonstruovat starší nemovitosti, budou moci brzy získat bezúročnou půjčku od státu až do výše 2 milionů korun. Ministerstvo pro místní rozvoj chce tímto krokem podpořit dostupnost bydlení. Program se zaměří zejména na mladé rodiny v regionech s nedostatkem bytů. A pojďme také na tenisové kurty. Jiří Lehečka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. Čtvrtý nasazený český reprezentant ve druhém setu duelu s Američanem Benem Sheltonem nevyužil dva matchboly a s turnajovou jedničkou nakonec po takřka tříhodinovém vyrovnaném boji prohrál 7-6, 6-7 a 6-7. Oba hráči se mohli spolehnout na své podání, ani jeden o něj v celém zápase nepřišel. A teď už pojďme také na zprávy z regionu.
2: Na Tachovsku dneškem začíná jezdit pravidelná autobusová linka Tachov Bernau-Tirschenreuth. Poprvé vyjede v 10:30 a jezdit bude třikrát denně. Jde o vůbec první veřejné spojení regionů od druhé světové války. Provoz bude dotovat město Tachov a také bavorský okres Tirschenreuth. Ze západu Čech Bára Purkartová.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Dnes bude převážně oblačno, místy se můžou objevit také dešťové přehánky, večer budou srážky ustávat. Odpolední teploty však nebudou nikterak vysoké, maxima na 20 stupních Celsia.
4: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
5: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
6: 3:50, jdeme roztáčet další kolo narozeninové rulety. Dneska to jsou samé dárečky, vzhledem k tomu stejně jsou za půl roku Vánoce. Tak co, proč bychom si to neudělali dneska bohatší? Každopádně také stále na někoho z vás čekají hodinky v hodnotě 7 500 korun, hit, který se vyplatí. Tohle ještě mnohem více tady pro vás máme, k tomu úžasná muzika Leony a Black Eyed Peas, Where is the Love? Právě teď.

0: down.
1: Moje meno Kine Leone, Don't Worry, Hit Radio stále s vámi 9 minutek po desáté a ta druhá Leona za mikrofonem. Filip je tady se mnou, přejeme vám hezké dopoledne a pokud máte doma nějaké prstýnky, prosím vás, které jste si kdysi dávno koupili někde v pouličním stánku, anebo třeba v zastavárně za pár korun, nebo nějaký pouťový prstýnek, kdo ví, tak utíkejte si je nechat ocenit. Jasně, budou se vám pekelně smát, ale možná se budete potom smát i vy, protože tuhle si paní v Anglii nechala ocenit prsten, který koupila na blešáku za 300 korun a zjistila, že nosí 30 let na ruce. A teď se podržte, skoro 20 milionů korun. Mě by normálně klepla pepka, jak se říká. 30 let si mohla ty peníze užívat a oni se jí válí na prstě, chápeš to?
2: Já bych to pak asi nechtěl ani nosit. Nevím, kam bych vlastně to umístil, asi do nějakého trezoru, do banky.
1: Ne, tak to bys si nechal zpeněžit, ne?
2: No já bych to teda takhle, kdybych to mohl prodat, tak bych to samozřejmě střelil.
1: Jasně.
2: Koupil bych si dvě garáže v Praze a zbylo by mi na nákup ještě.
1: Co byste udělali vy s takovým balíkem peněz? Dejte vědět a my posíláme další skvělou muziku. Daft Punk, Pharrell Williams a nebo Miles Smith právě teď.

0: Williams. Leona, Filip, vy, Hit Radio. Tomu říkám neděle jako šitá. A jdeme dělat radosti. Nikoli žádné starosti. Ze mě možná bude i básník. Se mi tady Filip směje. Každopádně, přátelé, kamarádi, 11:02. Pojďme zase vykouzlit úsměv na tváři někomu z vás, protože tady pro vás máme narozeninovou ruletu číslo 2. To znamená, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak volat můžete právě teď. 800 937 937, a je tam adrenalinový zážitek. Já bych se ho osobně bála, ale musí stát 100% za to. Takže volejte a já vám posílám Blink 182, Alvara Solera a taky See You a Give Me Love.
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz. Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
3: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
4: Drž mi kabelku.
3: OK, to jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
5: Dobrá práce a skvělý tým?
6: Shape Corp v Nýřanech, je to realita.
5: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
6: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
5: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
6: Těšíme se na vás.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosty baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sofia. Taky narozeninová ruleta právě teď se bude roztáčet. Pro někoho z vás tady na Hitrádiu vládne dobrá nálada, což je naprosto skvělý. A my v tom chceme pokračovat. Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, tady Lucka.
0: Lucinko, odkud voláme, co děláme?
1: Voláme z Říkova a chystáme se na oběd.
0: A co bude dobrého?
1: Ještě nevíme, to bude překvapení.
0: Je, a obědy u babičky, pane bože, já bych si dala knedlo zelo vepřu, anebo řízek z kaší.
1: Ano, škubánky. To by být mohlo.
0: Tak si nechte chutnat, my si s Filipem chuť necháme tady zajít, budeme vám tiše, ale s takovou jako hezkou láskou, pokorou závidět. Každopádně, děkujem. Prozrať nám, kdo má ve tvém okolí narozky.
1: Přítel.
0: Přítel. Jak se jmenuje přítel?
1: Tomáš.
0: Tomáš, máš ho někde u sebe?
1: Mám.
0: Čau Tomáši.
2: Čau.
0: Jo, až takhle u sebe, čau. Jaký to je pocit dovolat se takhle na Hitrádio?
1: Je to super a my jsme se dovolali na podzim právě, když měla dcera narozeniny, tak to říkala, že to zkusím, protože přítel mi tenkrát zavolat nechtěl, já jsem měla taky narozeniny.
0: Teda Tome.
3: Tome, styď se, teď teda opravdu pět kliků za trest.
0: Pět kliků a 100 dřepů.
3: A bez oběda dneska.
0: A bez oběda, ten nám pošlete do Prahy.
1: Tak jsem říkala, že mu zkusím zavolat, ale že dárek si nechám.
0: Dobře, no to je otázka, jestli si necháš, protože já už vím, co tam je, tak jestli se nebojíš. Každopádně, pojďme ale k věci. My zahrajeme tři hudební ukázky, takže ten datum je...
1: 12. června.
0: 12. června, jdeme na pravidla. Roztočíme ruletu za malý okamžik, kde budou tři hudební ukázky s datumem narozenin 12. června. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat a společně ji pošleme, zahrajeme a možná dostaneš i nějaký nezapomenutelný dáreček. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže dobře pečlivě vybírej. Roztáčím kolo právě teď. And Roses, Don't Cry. Chceme nebo ne?
1: Jo, tak může být ano, prý jo.
0: Fakt? Takhle si Tomáš na první dobrou vybral sám.
1: Ano, takhle si vybral sám.
0: A to bylo, chceš? Tak jo. Miluju.
1: Ano.
0: No tak jo, tak teď máš ten správný okamžik, aby si svému milému, který tobě zavolat nechtěl, ty si zavolala, vyhrála, sdělila cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak já mu asi jenom popřeju hodně štěstí, zdraví a ať to s náma, ať má pevný nervy s náma, protože to s náma nemá jednoduchý dcero.
0: Jak to, že to nemá jednoduchý?
1: No, tak dvě ženský doma, další tři má vlastně mamku, ségru a nete, takže to nemá s náma.
0: A jak jste dlouho spolu?
1: 4 roky teďka to s tou.
0: No, tak to je krásný. Tak ať máte alespoň další 4x10 třeba. Jo?
1: Děkujeme.
0: No tak jo, tak samozřejmě Guns N' Roses posíláme za vámi a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě máme tady partnera naší narozeninové rulety, firma na zážitky. A zeptám se, kdo z vás má rád adrenalin?
1: Píš asi Tom.
0: Tom?
1: Jo.
0: Už zažil někdy opravdové létání? Ne v letadle.
1: To asi nezažil. Ani v letadle.
0: Co
1: taková,
0: fakt ne jo. A co taková ta atmosféra opravdového létání? Užít si jedinečné plachtění vzduchem a nezapomenutelný pohled na krajinu. Protože tohle všechno vám splní tandemový paragliding.
1: Hustý, tak to je super.
0: No. Takže se těšíme na fotky, na zážitek, že Tomáš se proletí, když teda ještě nebyl v letadle, tak rovnou bez letadla. A je to fakt nezapomenutelný zážitek. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat a Guns N' Roses posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Super, taky, mějte se na.

0: Eva Farná, rozhodně si zajděte dneska nebo v úterý na její koncert, protože to bylo nádherný podle toho, co tady čteme, vidíme, jak jste si to užili a tak podobně, takže i za nás určitě doporučujeme, my se chystáme s Feldou v úterý. Každopádně pokračujeme dál Benson Boone, Avril Lavigne a taky hity na přání k vaření, takže si napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia a připište k tomu, co dneska budete baštit. Hit Rádio.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty.

městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou neděli, jsou 2:11 a taky další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Po generální opravě se dnes otevřela železniční trať mezi Berlínem a Hamburkem, která byla mimo provoz od začátku loňského srpna. Po hlavní trase tak mohou opět jezdit i spoje Českých drah z Prahy na sever Německa a dál do Kodaně. Původně měly vlaky po opravené trase jezdit už od začátku května. Práce se ale zpozdily kvůli tuhé zimě. Vodácká sezona jede naplno a do Českého Krumlova míří tisíce vodáků. Plavbu ale na jednom z úseků stále komplikuje rekonstrukce mostu na Plešivci. Vodáci tak musí lodě přenášet po vyznačeném koridoru na břehu. Dostávají se tak pak nebezpečně blízko k projíždějícím autům. Omezení by ale mělo skončit, a to konkrétně 19. června, kdy už vodáci nebudou muset lodě nosit po souši. A máme za sebou extrémně nabitou fotbalovou noc na světovém šampionátu, která přinesla bitvy gigantů i pozdní dramata. Sledovaný šlágr mezi Brazílií a Marokem skončil v New Jersey nerozhodně 1-1. Na trefu Maročana Saibariho dokázal už v prvním poločase odpovědět hvězdný Vinicius Junior. Obrovské zklamání naopak prožívají Švýcaři, kteří v zápase s Katarem přišli o vítězství až v 93. minutě a brali jen bod za remízu 1-1. No a v posledním duelu, který se hrál od 6. hodiny raní, přehrála Austrálie Turecko v poměru 2-0 a bere tak překvapivé 3 body. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: O tomto víkendu se u nás na západě Čech otevřely i běžně nepřístupné zahrady. V Plzni to je například klášterní zahrada na Jiráskově náměstí nebo výukový areál u rybníku Bolevák. Vyrazit můžeme ale taky do botanické zahrady v Bečově nebo do zámeckého parku v Ostrově. Ze západu Čech Bára Purkartová.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: Tak dnes očekáváme hlavně zataženo, místy taky dešťové přehánky, no a největší maxima odpoledne 20 stupňů Celsia, přátelé.
7: Proč to říkáš jako nějaký rapper?
4: Protože jsme tady na sebe dělali prostě takovýhle požnutky, to bylo reperské počasí na
7: Hitradio. Řekni to hezky, že bude krásně, a co nás čeká od druhé poloviny týdne, to budou
4: krásně,
7: tropy.
4: Krásně, dneska bude 20 stupňů, užijte si příjemné teploty, ale pozor, skutečně, jak říká Leonka tady, hlavně od čtvrtka kolem 30 stupňů Celsia a dokonce i 33 v sobotu.
8: Dneska nejsme v práci.
7: Nejsme.
8: Dneska nejsme ve škole.
4: Jsme.
8: Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
7: Hezké dobré dopoledne. Hity na přání k vaření startují právě teď. Takže prosím vás, 777-937-777, pište právě teď, co chcete z éteru Hit Rádia slyšet pro vás a hlavně, co dneska budete vařit, grilovat, péct, smažit, zadělávat labuchty. Ty bych si dala sešodo nejlépe, nebo smáž. Také mňam plněný povidly. No nic, nechám si zajít chuť a vy nám napište a my se vám pokusíme všechny ty vaše hity zahrát. Teď už pokračujem, nezastavujem a vy pište.
8: Hit Radio FM Plus.

vaření. Pište si o ně právě teď 777-937-777, jako to udělala Petra. Ahoj Leonko, moc rádi vás posloucháme, dneska vaříme, co dům dá, ještě vůbec nevíme, co to bude, protože jsme teprve před chvilkou vstávali, ale prosím, zahraj nám jakoukoliv píseň od Michaela Jacksona, myslím si, že tím uděláš radost vícero posluchačům, ale hlavně pro mého Michala a taky malého Michálka. Díky, jste super. No tak to by bylo, abychom Jacksona nezahráli. Jasně, že zahrajeme. Co tohle? In the Closed. Skvělá pecka, tak si to užij.

0: neskutečná pecka Michael Jackson v éteru Hitrádia. Hity na přání k vaření pokračují dál, jdeme na vaše SMSky, pište si na 777-937-777, ahoj, zdravím do rádia. Sklidila jsem při dešti na zahradě dětem jahůdky, plánovala jsem jahodové knedlíky, ale manžel chce guláš, tak za chvilku podávám s knedlíkem houskovým. Zdravíme vás ze zahrady, rádi vás posloucháme s dětma a František si přeje píseň Pedro, Pedro, zašlu fotku jahod. A opravdu nám tady od posluchačky přišla nádherná fotka jahod. Hned bychom se tady s Filipem zakousli, takže děkujeme i za fotky, no a samozřejmě Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Tohle dáme, ale až za 4 minutky z éteru Hitrádia, tak rodinko, nechte si chutnat, no a Pedro, Pedro, letí za vámi.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
2: CZ.
6: Nákupní centrum Area Bory v Plzni vás zve na Ostrov snů. Zábavnou show pro celou rodinu s Lilo a Stitchem.
2: Děti zažijí odpoledne plné tanečků, soutěží, focení s oblíbenými maskoty i bublinkové skotačení.
6: Přijďte v neděli 14. června ve 14:00 odpoledne k nákupnímu centru Area Bory.
2: Lilo a Stitch se na vás těší.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
2: CZ.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
5: Firma na zážitky
2: CZ. Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: Atava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hity na přání k vaření, minutka po půl dvanácté. Volat můžete právě teď na 800 937 937. Co vám hezkého zahrajeme? Vy nám řeknete, co dneska budete vařit, baštit, protože je neděle a takový ty klasický nedělní obědy jsou prostě nejlepší. Takže 800 937 937. Já se ptám, koho máme na telefonu.
1: Ahoj, lo, tady je Ríša.
0: Čau, Ríšo. Co vaříš dneska nebo baštíš?
1: Já nevařím, byl jsem na obědě u maminky.
0: No tak to je skvělý. A co maminka dělala?
1: No, svíčkovou.
0: To bych ti řekla mňam, ale já zrovna svíčkovou nejím. Já jsem spíš taková gulášová a podobně. Ale jasně, klasický český jídlo svíčková, chápu. Tak doufám, že jsi pochutnal. A co ti zahrajeme?
1: Samozřejmě, že jsem si pochutnal. Můžem třeba kabáty zahrát.
0: Kabáty? A kterou?
1: Báru.
0: Divou Báru, jo? No tak dáme Báru. A pro koho to bude?
1: No pro vaše rádio, pro maminku.
0: Ano.
1: Pro Barču, Toma a Adámka.
0: Ano.
1: Potom.
0: Vás je tam hodně,
1: pro Natku,
0: co?
1: Pro Natku a našeho Ondru.
0: No tak skvělý. Tak si to užij, Bára letí za váma a měj hezkou neděli. Ahoj.
1: Tak to díky, ahoj.
0: 777 937 777. Pište si, co zahrajeme dál.

0: Posloucháte Hit Radio, hity na přání k vaření, 11 hodin 42 minutek, ještě docela Kelly Clarkson, Luis Capaldi a nebude chybět ani hříšný tanec, protože všechny babyny nebudou sedět v koutě. O to si napsala Lenka z Hradce Králové, tak já doufám, že uděláme radost a spousty z vás chtělo Luis Capaldiho, no i Kelly Clarkson, tak to by bylo, abychom vám to nezahráli, takže za chviličku jsme zpátky a připravte se. Že si spolu pořádně trsneme. U toho, co vaříte. A nebo možná už baštíte. Tak buďte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: XXL výprodej v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie.

0: U šestý.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
3: Skákací hrad jednorožec, action park, soutěže, tvoření i závody RC autíček.
2: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
3: 20. června od 11 do 3.
2: Více na globus.cz.
4: Škoda Land Race Junior! Pojď si s námi zaběhat přes překážky.
5: Lezeme, šplháme a máme i vodní příkop.
4: V cíli dostaneš medaily a dárek. Takže 21. června ve Škoda Landu. Koukni na škodalandracejunior.cz.
6: Hlásí se Jiří Soukup z keramiky Soukup s aktuální předpovědí. Až do konce června u nás bude minus 15. Ano, minus 15% na vybrané odklady a dlažby. S keramikou Soukup si vyberete to nejlepší pro váš domov a díky skvělým cenám ušetříte třeba na letní dovolenou. Vyberte si na našich prodejnách a e-shopu keramikasoukup.cz.
7: Keramika Soukup.
8: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou neděli je pravé poledne a s ním i další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Vysoké životní náklady vyvíjejí obrovský tlak na základní práva Evropanů. Agentura Evropské unie pro základní práva varuje, že ceny nemovitostí vzrostly za poslední dekádu o více než 50%. Kvůli vleklé krizi se navíc v Unii dramaticky zvyšuje počet lidí bez domova. Vládní kabinet zítra projedná ostře sledovaný návrh zákona, který má zcela zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Podle koalice je jediným cílem ulevit peněženkám občanů. Opozice ale záměr tvrdě kritizuje. Podle ní jde o snahu získat politickou páku na média veřejné služby. A pojďme také na sport. Dalšími zápasy bude pokračovat mistrovství světa ve fotbale. Od 19 hodin vyzve Německo outsidera z Kirasa. Od 22. hodiny pak odstartuje očekávaný duel mezi Nizozemskem a Japonskem. V noci pak vyzve pobřeží slonoviny Kolumbii a Švédsko se utká proti Tunisku od 4. hodiny raní. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Pozor na dopravní omezení v Plzni. Zvýšený provoz se zítra čeká poblíž univerzitního kampusu na Lochotíně, kde se budou konat přijímací zkoušky. Lékařská fakulta obdržela přes 3 500 přihlášek. Dají se tak čekat problémy v dopravě a také komplikace s parkováním. Z Plzně Bára Purkartová.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Na většině území dnes slunce budete hledat marně, bude totiž většinou zataženo místy, přijdou také nějaké ty dešťové přehánky, odpolední maxima na 20 stupních Celsia.
4: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
5: Teď už krásné odpoledne, 3 minutky popolední, nechte si chutnat, pokud právě baštíte svoje nedělní obědy. A co takhle jeden hit, jeden telefonát a jedna skvělá odměna. Stále tady máme a čeká na někoho z vás hit, který se vyplatí. Vy jste nominovali svůj oblíbený hit, tak poslouchejte ještě dobře Hit Radio. Do 13. hodiny někdo z vás ty hodinky v hodnotě 7 500 rozhodně dostane.
4: Hit

poslední neděli vám přeju. Pokud se někdo z vás chystá seznámit na seznamkách, tak tohle si poslechněte, protože jakýsi průzkum seznamky sčítal kilometry a výsledek je téměř brutální. Celých 61% nezadaných nedojede na první rande déle než půl hodiny, nebo nepojede na první rande déle než půl hodiny, což je možná i pravda. A to si představte, že dřív se kvůli lásce přejížděli hory a psali si zamilované dopisy přes celé kontinenty. A jak je to dneska? Dneska si otevřeme mapu a když svítí červená kolona na magistrále, tak to tak vypadá, že asi láska končí. A ne prvních 30 minut v autě je romantika. Minuta 31 už je regulérní stěhování. Vlastně jsme vytvořili nový druh takový diskriminace. Poštovní směrovací číslo. Já nevím, jak to máte vy. Myslím si, že vzdálenost nehraje roli a všechno je o těch dvou. Jak si to nastavíte, jak si to uděláte. Teď už další odpolední muzika.

0: The Sound of Silence, neděle odpoledne 14.6. A já cítím v kostech, že za chviličku uslyší někdo z vás hit, který se vyplatí. Měli jste nominovat svůj song, poslat k tomu nějaký vzkaz a jakmile zazní z éteru Hit Rádia s vaším vzkazem, tak někdo z vás dostane značkové hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíc korun. Tak dobře pozorně poslouchejte volume doprava, ať vám nic neunikne a za chviličku to bude.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

byl znamení. Jak tematicky trefný song, protože to je znamení i pro vás. Kdo jste si napsal o hit, který se vyplatí? Jo. Jdeme na to, protože pro někoho z vás tady máme hodinky značky Garmin Bounce 2. Takže přátelé, pokud máte ve svém okolí ženu se jménem Gabriela Sládková, dejte jí hned echo, že právě teď zazní její píseň Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si a napsala nám Evička, nebo Gabriela nám napsala. Ahojky, chtěla bych vyhrát hodinky pro svého skoro 11-letého adoptovaného synka Samíka, protože za rok už bude muset jezdit sám autobusem do školy 20 km s přestupem. Tak abych měla přehled, kde se pohybuje a nic se mu nestalo. A jinak jste skvělé rádio, poslouchám vás doma, v autě, v práci, prostě všude. Posluchačka Gábina. Tak Gábinko, prosím tě, já doufám, že posloucháš právě teď, protože tvůj song Eva Farná Miraj, vzpomeneš si, hraje právě teď a ty nám musíš zavolat na 800 937 937 a pak už ty hodinky jsou doma.

Kitzlaroy, Justin Bieber a jak to tak vypadá, tak bohužel se nám Gabriela nedovolala. Tímto teda vylosujeme někoho z vás dalšího, kdo si napsal vzkáz a píseň, kterou by rád slyšel z Eteru Hit Rádia. Tak mám tady posluchače se jménem Petr Dvořák, hit Happy od Pharrella Williamse a napsal: pozdrav pro všechny, kteří dnes předstírají, že pracují. Držte se, víkend byl krátký. Tak Péťo, Dvořáku, tvůj hit letí za tebou a ty volej na 800 937 937 právě teď.

0: z Happy. Tak já jsem zvědavá, jestli to tentokrát vyšlo a jestli Peťu Dvořáka máme na telefonu. Halo, halo.
1: Zdravím, zdravím.
0: Máme tam Peťu?
1: Ano.
0: No tak skvělý, Peťo, ty vyhráváš hodinky značky Garmin Bounce 2.
1: To je paráda, to jsem nečekal, mám velkou radu.
0: Jaký to je pocit takhle něco vyhrát z rádia?
1: Proto mu nějako nevěřím, celý se trošku tak lepu, je to paráda.
0: A co zrovna děláš, prosím tě, když jsi slyšel svůj song?
1: No právě jsme chtěli jít na procházku, ale říkali jsme, že zkusíme chvilku počkat a uvidíme, jestli bude štěstí na naší straně a nakonec se to ukázalo, vyšlo to.
0: Ono to vyšlo, tak já mám obrovskou radost, gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam tyhle skvělý hodinky Garmin Bounce 2 poslat. Měj se krásně a hezkou neděli.
1: Taky, mějte se pěkně.
0: Ahoj. Přátelé, takhle jednoduchý to je a nebojte, my zase pro vás tady něco vymyslíme, abychom vám dělali radost.
2: Hit

0: Posloucháte Hit Radio 14.6. neděle odpoledne a náš společný čas se bohužel chýlí ke konci. Děkuju za veškerou vaši aktivitu, SMSky, telefonáty, rozdávali jsme vám dárečky, narozeninovou ruletu, hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun, tak rozhodně nezapomeňte zítra stávat i s naší snídaní šampionů, tam vás zase čeká oblíbená rychlá pětka. Teď už si užívejte odpoledního dne naplno, volno, relax, pohodička, dělejte to, co máte rádi a pokud možno, tak zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Byla s vámi Lea Děndější, mějte se krásně a slyšíme se zase brzy. Čau.
1: Hit Radio FM Plus. Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Na železnici ode dneška platí upravený jízdní řád, vlaky podle něj budou jezdit do 12. prosince. Změny se týkají regionálních spojů Českých drah ve většině krajů, mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy řádu vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. Dnes je Světový den dárců krve, jeho letošním motem je jedna kapka lidskosti, darujte krev, zachraňte život. Kdo je vhodným dárcem, řekne mluvčí VZP Viktorie Plívová.
2: Darovat může každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let. Darovat krev je jednoduché, stačí se objednat nebo rovnou přijít na nejbližší transfuzní stanici. Seznam dárcovských míst najdete například na stránkách Českého červeného kříže.
1: Při jednom odběru dává dárce zhruba 450 ml krve. Takové množství může pomoci až třem pacientům. Silné zemětřesení, které na začátku týdne zasáhlo jih Filipín, zvedlo mořské dno v některých pobřežních oblastech až o 2 metry. Může to být katastrofální pro některé organismy, včetně korálů. Oznámilo to filipínské ministerstvo životního prostředí. Úřady dnes zároveň v aktualizované bilanci oznámily, že si zemětřesení vyžádalo nejméně 61 mrtvých. Tenistka Barbora Krejčíková nenastoupila do finále turnaje v Hertogenboschi, a to kvůli nemoci. Premiérový titul tak získala bez boje 484. hráčka světa Robin Montgomery ze Spojených států.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Odpoledne proměnlivá oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky, ojediněle i bouřky, jinde jen výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 23, na horách kolem 10 a vítr místy v nárazech dosáhne rychlosti kolem 55 km za hodinu.
4: Krásné nedělní odpoledne s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte nohy nahoře, kafe v ruce, dortík v druhý a hezkou neděli. K tomu nejlepší hity, tohle je Ellie Goulding.

David Guetta, tedy Swims, posloucháte Hit Radio. Krásnou neděli všem a teď poprosím sundat čepice. Do psího nebe totiž odešel nejstarší pes na světě. 31-letý Bobby. Na lidské roky měl tím pádem asi 217 let. Teď už honí slepice v nebi. Celý život prožil na vesnici. Pohodička. Jedl údajně lidské jídlo namáčené ve vodě, aby bylo bez koření, že jo? A prostě miloval lidskou společnost. Tak všichni, co máte doma nějakýho svýho mazlíčka, tak přeju, aby s váma vydržel aspoň dvojnásobek toho, co vydržel Bobby. A dělal vám radost. A hlavně, abyste vy dělali radost jemu. Teď mu máte dát něco dobrýho, jo? Další hity před námi, za chvíli Cher, ale tohle, to jsou Velšle Arms a Legendary.

0: Prostě legenda. Cher dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. A hlavně krásnou neděli. Jo, já vím, že to počasí není ideální, to je jasný. Zároveň tak můžete nemít výčitky z toho, že se budete dneska válet, že nevyrazíte na žádnou velkou túru. Ne, odpočívejte, nabírejte síly, protože jakkoliv se snažíme na to nemyslet, tak ano, je tam, za rohem, číhá. Pondělí, fuj. Ale to bude dobrý, vy to zvládnete, jako vždycky. Další hity k tomu za chvíli. Green Day, Eva Farna nebo Codaline.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
6: Skákací hrad, jednorožec, action park, soutěže, dvoření i závody RC autiček.
5: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
6: 20. června od 11 do 3.
5: Více na globus.cz.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: Dobrá práce a skvělý tým?
10: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
9: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
10: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
9: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
10: Těšíme se na vás.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Codaline, I Follow Your Fire. Posloucháte Hit Radio, krásnou neděli. V Austrálii mají nový hit a je to Spánkové rádio. Jeho šéf a taky moderátor John Watson je prvním rozhlasovým DJem, který je ochotný přiznat, že jeho profesionální schopnosti posluchače uspávají. A naštěstí pro něj přesně o to mu jde. Jo, tak pouští pomalé tklivé melodie bez kytar, klavíru a vokálů a svoje posluchače pouští do říše spánku. Schválně, jo, zkusíme. Chce se vám spát. Strašně spát. Dospat tu sobotní noc je měkká peřina a polštář. Už spíte? To nedělejte. Hlavně v autě je to poměrně dost nepraktický, takže prosím vás, žádný usínání za volantem. Pokud chcete usínat s námi, tak to asi nepůjde. No, pač, my bychom spíš potřebovali vás rozproudit. Na to je tu Ray Dalton. Lelia.

0: Back to you, to jsou Lost Frequencies a Ellie Dewey, posloucháte Hit Radio. Krásnou neděli. Krásnou. Dneska má svátek Roland. Já se snažím přijít na to, jestli nějakýho znám, asi neznám. Neznám. Ne. Ne, znáte nějakýho Rolanda? Když tak mi prosím vás napište. Nebo jestli je mezi váma nějaký Roland. Mě by zajímalo, jestli je to takový to jméno, který ještě pořád existuje, anebo ho brzo vymění nějaký kreativnější, který se teď používají a dávají dětem, že jo? Schválně. Rolande, jsi tam, dejte vědět. Já vám za to dám další hity, čeká nás Sigma, Petr Bitch Project nebo Nico Santos.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná.

0: tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ. Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
9: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
10: Drž mi kabelku.
9: OK, to jsem nečekala.
5: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou, vaše centrum Olympia Plzeň.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Lidé se při cestování s dětmi v autě stále dopouštějí závažných chyb, používají nevyhovující autosedačky, děti poutají špatně a v některých případech vůbec. Problémem je také využívání starých autosedaček. Pokračuje Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
2: Všechno má svou životnost, to znamená, když si představíme v létě, kdy v autě je rázem 70-80 stupňů, v zimě necháváme autosedačky vymrznout do minusových hodnot, tak jsou to vlastně všechno věci, které unavují ten materiál, unavují ten plast, polystyren. A druhý problém, který sledujeme, tak je pořizování autosedaček z druhé ruky, protože pakliže by byla po dopravní nehodě, tak uvnitř mohlo dojít k nějakým mikrotrhlinám.
1: Předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura by v Česku okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny před ruskou agresí, pokud by záleželo jen na něm. Předseda ODS Martin Kupka to označil za nehorázný výrok, který dává za pravdu těm, kteří šéfa SPD považují za komerčního fašistu. Politici to dnes uvedli v televizi Prima. Dělníci z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu odstranili jméno Donalda Trumpa. Stalo se tak v souladu s rozhodnutím soudu, podle kterého nelze tuto významnou budovu přejmenovat bez schválení kongresem. Centrum dostalo nový název v prosinci po rozhodnutí správní rady. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů. Získal tak 15. kontinentální titul. Včera byl nejrychlejší na kilometru.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě se mají ojediněle objevit přehánky. Naměříme na nejvýš 17 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 24, na horách většinou kolem 11.
4: Krásné nedělní odpoledne, tak co, jak je u vás? Tady teď chvilku sluníčko, uvidíme, na jak dlouho. Jednu jistotu ale máme. Ty nejlepší hity právě teď Adele a Rolling in the Deep.

The Emptiness Machine, Linkin Park, vy posloucháte Hit Radio. Máme tady velmi unikátní nemoc. Dámy a pánové, představte si to, jo? Jenom si to zkuste představit. Kanadský táta 5 dětí trpí neuvěřitelným syndromem. Jeho tělo má totiž autodestilační syndrom. V podstatě to znamená, že samo neustále produkuje alkohol a on je tak pořád v náladičce. To je fakt. To si nevymýšlím, je to fakt. Už 3 roky tak nemůže pracovat, tak pouze šíří o světu, o své vzácné nemoci. Netrápí ho to. Ne, ne, ne, je celkově vždy tak jako veselý a přátelský, jo. Aby ne, že jo. Když vaše tělo dělá to, co, no, to, co dělá. Celkově je skvělý, že když už to musel osud na někoho snést, vždycky musí někdo trpět, je super, že to je zrovna táta 5 dětí. Páč ten si být zadarmo mimo realitu, tak trochu zaslouží. Tohle je Enrique Iglesias a Do You Know.

0: Ella Henderson a Rudimental na Hit Radio. Krásnou neděli vám všem. Chystáte se na dovolenou? Protože že jo, teď to začíná. Dovolenková sezóna, balení kufru, vybalování. Já to nesnáším. Letos se mi teda povedlo, že jsem přijela z dovolený a ještě večer jsem to vybalila. To jsem na sebe byla hodně pyšná, pak mi teda trvalo dlouho to vyprat a potom sundat se sušáku, ale to nevadí, jo. Každopádně, kolik kufrů je už moc kufrů? Já tady mám totiž jeden takový exemplární případ. Podíváme se na něj za malou chvíli. Třeba vás to inspiruje. Do té doby Nickelback, Robin Schulz nebo Emma Drobná.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na noc s operou.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Škoda Land Race Junior! Pojď si s námi zaběhat přes překážky.
4: Lezeme, šplháme a máme i vodní příkop.
3: V cíli dostaneš medaily a dárek.
4: Takže 21. června ve Škoda Landu.
3: Koukni na škodalandracejunior.cz.
5: Hlásí se Jiří Soukup z keramiky Soukup s aktuální předpovědí. Až do konce června u nás bude minus 15. Ano, minus 15% na vybrané odklady a dlažby. S keramikou Soukup si vyberete to nejlepší pro váš domov a díky skvělým cenám ušetříte třeba na letní dovolenou. Vyberte si na našich prodejnách a e-shopu keramikasoukup.cz.
6: Keramika Soukup.
7: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hema Drobná v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A co, balíte na dovolenou, nebo vás to třeba teprv čeká? Kolik věcí si sebou vezmete a kolik jich je moc? Jako, podle průzkumu víme, že zvlášť ženy mají tendenci si sebou zabalit zbytečně moc věcí, kdyby náhodou, jo. Víme, děje se to, nedá se nic dělat, neumíme si pomoct. Ale prosím vás, celníci teď zastavili jednu turistku, ne u nás, jo, byla to švýcarská turistka. Nás zastavili jí, protože měla jako narvanou dodávku kuframa. Takže to zavánělo tím, že něco pašuje, že? Logicky. Ne. Prosím vás, tahle paní měla 55 kufrů. 55 kufrů narvaných svýma osobníma věcma. Prostě jenom to všechno nutně potřebovala na dovolenou. Přemýšlím, 55 kufrů, tak to je tak buď, abyste tam jako byli třeba 10 let, abyste to všechno potřebovali. A nebo je samozřejmě možnost, že je to ten typ člověka, co se převlíká 18krát denně. Jo, to by tak jedině. Takže, pánové, až se bude vaše drahá polovička balit a vezme si o 3 trička navíc, neremcejte, taky by mohla těch kufrů mít 55. Další hity před námi, za chvíli DJ O a teď už Imagine Dragons.

0: DJO a End of Beginning. Posloucháte Hit Radio. Krásnou neděli. Doufám, že si to užíváte. Přece jenom, víme, pracovní týdny, dobrý, je to náročný. Děcka už to mají za pár, doslova za pár, jo, za dva týdny jim začínají prázdniny, tak doufám, že už máte známky dohnaný, že je všechno v pohodě. Žádný velký hrocení, jsou to jenom známky. Jo, nikdo se na to nikdy ptát nebude. Vzpomenete si takový to, když jste přinešli ze školy špatnou známku, nebo to vysvědčení nebylo úplně ideální, strašná panika. Ono je to ve výsledku úplně jedno. Tak jenom připomínka, ať je to za 14 dní, hlavně o zmrzlině za odměnu. Nás čekají Sia a Kendrick Lamar, tak Jeleni nebo Rap.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Profi voda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.

0: totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pěkné odpoledne. Česká armáda hlásí vysoký zájem o službu. Letošní náborový cíl 2250 mužů a žen už je splněný a armáda podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. Náboru podle vojska pomáhají mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Pražský hrad od začátku tohoto roku dostal zhruba 450 žádostí o milost. Prezident Petr Pavel letos zatím udělil 4 milosti. Od března 2023, kdy nastoupil do funkce, jich udělil celkem 23. Krevní transfuzi potřebují ročně až stovky psů. Krev si ale musí většinou zajistit majitelé sami. Veterinární medicína v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfuzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka, která provozuje online registr psích dárců, proto při příležitosti dnešního světového dne dárců krve vyzývá majitele psů k zapojení do dárcovství.
0: Fotbalový servis.
1: Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa remízou s Marokem 1-1. Hráči Skotska zaznamenali první výhru na šampionátu od roku 1990, když zdolali Haiti 1-0. Fotbalisté Kataru získali svůj historicky první bod na mistrovství světa za překvapivou remízu 1-1 se Švýcarskem. A Turecko při návratu na šampionát po 24 letech podlehlo Austrálii 0-2.
2: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Zítra naměříme maximálně 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách většinou kolem 11, k tomu bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno a na severu a severovýchodě ojediněle sprchne.
3: Krásné nedělní odpoledne, 3 minuty po 15. hodině. Doufám, že si užíváte ještě jeden volný den. Další hity k tomu, tohle je Miley Cyrus.

Tohle jsou Foster the People, posloucháte Hit Radio. A vy, co jste aktuálně za volantem, ale i vy, co už jste doma, jo. Schválně, máme tady zajímavý výzkum. Každý pátý český řidič za volantem často nebo stále nadává. Já si myslím, že to číslo by mělo být i vyšší, ale dobře. Vedou mladí motoristé do 29 let, mezi kterými jsou vulgární 2/5. Asi 8% řidičů naopak nenadává nikdy. Musí být strašně klidný lidi. Zjistili si to dvě české pojišťovny. Já si myslím, že je to hodně optimistický ten výzkum, že by ty čísla mohly být možná i o něco horší, zvlášť v době jarních a letních uzavírek, že jo, tam podle mě tak jako 8 z 10 si zanadává kvalitně, opatrně v létě se staženýma okýnkama, aby se třeba vaše děti nenaučily nějaký hezký slovíčka do sbírky, jo? Já k tomu připomenu, že my od pondělí do pátku vám rozdáváme plné nádrže zdarma a za vaše dopravní hlášení na naše WhatsAppové čísla. Je to strašně jednoduchý, jo? Napíšete nám nebo nahrajete hlasovku, že stojíte v koloně. Kde ta kolona je? No a my každému, nebo respektive každý den jednomu z vás dáme plnou nádrž zdarma. Můžete tak ty prostěrny posílat nám a vydělávat na tom. Podrobnosti najdete na webu hitradia.cz. I said it.

0: Dido, Here With Me, posloucháte Hit Radio. Přeju krásnou neděli a mám tady takovou neúplně milou zajímavost. Prosím vás, průměrný Američan má dneska víc tělesného tuku než průměrné prase. To je strašný. Je to strašný, jako víme, že samozřejmě obezita je velký problém, ale když se na to podíváte pohledem tohohle srovnání, tak je to fakt strašný. Strašný. Tak slaninku si klidně dejte, ale pak se běžte třeba projít, jo? Za chvíli Calvin Harris a John Newman, taky hodiny, nebo Britney Spears.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky.
9: Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
10: Hit Radio. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Britney Spears v éteru Hit Rádia, 15:30.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Váš palec u ruky má přesně stejnou délku jako váš nos. Zkoušíte to právě teď, že jo? Je to pravda, že jo?
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Warren dohrává Féteru Hit Rádia.
1: Přeju krásnou neděli a hlavně poslední jarní neděli tohohle roku. Je to tak, příští neděle už bude letní. No my si ji a celý ten víkend dáme se summer party. Ano, startujeme v pátek v 15.00 a klasicky vás čekají ty nejlepší hity za posledních 30 let. Bude to velký. Bude to skvělý, ideálně naplánujte grilovačku. O tom víkendu má navíc opravdu vypuknout léto, má být 30 stupňů, jo, možná i trochu víc. Takže hele, ideálně grilovačka, drinky a náš vyletněný playlist. Za chvíli douší Pink, Miraj nebo Shakira.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
10: Skákací hrad, jednorožec, action park, soutěže, tvoření i závody RC autíček.
9: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
10: 20. června od 11 do 3.
9: Více na globus.cz.
11: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to ne.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. U chorvatského Splitu dnes po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně 3 Češi. Další člověk se pohřešuje, k neštěstí došlo kolem 11:30, co bylo příčinou nehody zatím není jasné. Zrušení televizních a rozhlasových poplatků projedná na zítřejším zasedání vláda. Ministři by teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik budou Česká televize a Český rozhlas po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Na železnici ode dneška platí upravený jízdní řád. Vlaky podle něj budou jezdit do 12. prosince. Změny se týkají regionálních spojů Českých drah ve většině krajů, mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy řádu vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. Tenistka Barbora Krejčíková dnes kvůli nemoci nenastoupila do finále turnaje v Hertogenboschi. Premiérový titul tak získala bez boje 484. hráčka světa Robin Montgomery ze Spojených států. Krejčíková se na trávě v Nizozemsku dostala do finále poprvé od předloňského vítězství ve Wimbledonu.
2: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: Zítra čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 24.
3: Krásnou poslední jarní neděli. Čekají nás stropy, takže si pojďme užít, že zatím je ještě příjemně.

Tohle je Rihanna, posloucháte Hit Radio. Zkuste si jenom na chvilku představit, že vám volají, aby vám oznámili, že jste vyhráli 13 milionů, respektive 13 milionů australských dolarů, takže téměř 200 milionů korun. Jenom si to představte. Geniální, co? No a teď si představte, že se tohle stalo. Loterijní společnost takhle volala farmářce, která vyhrála právě necelých 200 milionů korun a chtěli jí pogratulovat. Jenomže tahle farmářka měla zrovna plné ruce práce s krmením svých 300 krav. A tak prostě tomu volajícímu řekla, hele, já teď nemám čas, prostě můžem to vyřídit jako později. A položila jim to. To je tak úžasný, prostě máte nějaký priority, jo, tam jsou priority jasný, zvířátka, aby byly šťastný, nakrmen, všechno dobrý, no a pak si teda můžu tady přebrat 200 mega, jo, ale neotravujte mě s tím, když mám jinou práci. Nádhera. Já doufám, že vy teď vůbec nic dělat nemusíte, jen si užijte Last Good Night. This is the

0: Luis Capaldi a Survive. Posloucháte Hit Radio, krásnou neděli. Jak je u vás? Tady teď za chvilku sluníčko, ale je to teda takový aprílový počasí v červnu. Co si budeme povídat, jo? Tak je mi jasný, že pokud třeba jste si vybrali dovolenou tenhle týden, nebylo to ideální. Pokud ale patříte mezi ty, co mají dovolenou příští týden, tak dobrá zpráva, protože se to fakt má otočit, má být extrémní vedro, takže z toho, to bylo furt prší, se opět přesuneme do sféry, mě strašné vedro. Což, pojďme si říct, že si nevybereme, my si prostě rádi stěžujeme. Věřím, že si nebudete stěžovat na náš další playlist David Guetta, taky Činasky nebo Dean Lewis.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
7: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
8: Drž mi kabelku.
7: OK, to jsem nečekala.
6: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

goodbye. Posloucháte Hit Radio, za námi Dean Lewis, How Do I Say Goodbye. A nevíte, na co vyrazit do kina? Já mám jeden velmi specifický tip. Do kin jde tahle novinka ve čtvrtek, teď 18. června. A je to trochu crazy. Asi tak vám to řeknu. Teenageři a zombie v šílený hororový komedii, jmenuje se to Tahle party je dead. Je to česká věc, je to nový český snímek Adama Kůze. V podstatě je to kombinace hororu, komedie a taky generační výpovědi. Venku je trailer, můžete si ho pustit. Věřím si, že vás tahle novinka, která vás zavede na halloweenskou party, kde to tak trochu žije, i když to tak trochu umřelo, že vás to bude bavit. Zkuste to, vyražte do kina ve čtvrtek premiéra, pak to bude ve všech kinech. Nenechte si to ujít, podporujme český mladý umělce. Věřím, že to bude sranda. No a co bude skvělý? To je další song Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: The Calling právě teď v éteru Hit Rádia. Krásnou neděli, doufám, že si užíváte, že máte nohy nahoře. Já připomínám, protože tohle je poslední jarní neděle, takže ta příští už je letní. Logicky. No a my budeme léto opět vítat s vámi, protože v pátek ve 3 hodiny odpoledne odstartuje Summer Party. To nejlepší z letních songů za 30 let. Bude to velký, ale skvělý. Za chvíli už do uší třeba Mark Ember, taky Krištof nebo Cyril.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem Libor Šimůnek, historicky první kastelán hradu Radyně a také lovec z televizní soutěže Na lovu. Jak se dá skloubit život kastelána a televizní hvězdy? Bude mít Radyně novou střechu. A jaký program se chystá na léto pro rodiny s dětmi? I to uslyšíte v našem rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus. Hit Rádio.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezapomeňte.

0: XXL výprodej v online shop.cz.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. U chorvatského Splitu se srazil trajekt s plachetnicí, nehodu nepřežili nejméně 3 Češi, další člověk se pohřešuje. Neštěstí se stalo kolem 11:30 v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Předseda SPD Tomio Okamura by v Česku okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny před ruskou agresí, řekl to dnes na Primě. Předseda ODS Martin Kupka to označil za nehorázný výrok, který dává za pravdu těm, kteří šéfa SPD považují za komerčního fašistu. Dnes je Světový den dárců krve. Jeho letošním motem je jedna kapka lidskosti, darujte krev, zachraňte životy. Kdo je vhodným dárcem, řekne mluvčí VZP Viktorie Plívová.
2: Darovat může každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let. Darovat krev je jednoduché, stačí se objednat nebo rovnou přijít na nejbližší transfuzní stanici. Seznam dárcovských míst najdete například na stránkách Českého červeného kříže.
1: Při jednom odběru dává dárce zhruba 450 ml krve. Takové množství může pomoci až 3 pacientům. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá česká reprezentantka na dopolední stříbro z časovky.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Zítra naměříme maximálně 17 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 24, bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno a na severu a severovýchodě ojediněle sprchne.
4: Krásné nedělní odpoledne, 3 minuty po 17. hodině, poslední společná hodinka před námi a bude skvělá. Hned na start, Linkin Park. Ještě v původním složení In the End.

Jděte tady za námi na Hit Radio. A jsou věci, které doma podle mě prostě nechcete. Jo, jako mravenci, komáři a třeba šváby, že jo. To se shodnem, ne? Jakože nechci doma mít šváby. Já jenom, jenom si to představím. Představte si ale, že u jednoho chlapíka teď udělali rekordní hmyzí zátah. Jednomu chovateli v jižním Walesu zabavili šváby. Ne třeba jako 10 švábů, jo, ne. Asi 100 000 švábů měl doma. Byly to šváby sičivě a argentinští, což jako, nevím, jestli jsou nějak hodně speciální, jo. Každopádně jsou to jako největší druhy švábů na světě. Takže nejenže je to vošklivý, ještě je to velký a vošklivý. Zároveň držení těchto z těch švábů je v té zemi nelegální, proto jako udělali zátah, jo. Ale ještě bych ráda podotkla, že cena těch 100 000 švábů byla asi 3 miliony korun. Tak jestli sbíráte poštovní známky, možná je čas změnit obor. Fuj, ne, nedělejte to. Nezbírejte šváby, to je strašné. Další hity před námi, za chvíli Lucie a teď už Hunter X.

0: To je krása, co? Lucie a srdce. Posloucháte Hit Radio. Díky za to, že s námi trávíte nedělní odpoledne. Doufám, že si to užíváte. Zajímá mě jedna věc. Kdo u vás doma víc utrácí? No, jako hele, nechám to na vás, to si vyřešte mezi sebou, jo. Já jsem možná totiž našla tip, jak to omezit. Jak s tím zatočit. Prozradím vám ho za malou chvíli. Do té doby, aby vám to čekání nepřišlo tak dlouhý, ty nejlepší hity. Damiano David, Dua Lipa nebo Flipside.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: To musíte zažít. Se slevomatem na Hit Radio.
3: I dneska je se mnou ve studiu Richard ze Slevomatu.
4: Richard von Slevomat, guten Tag.
3: A dobře, dobře, guten Tag. Tak co pak pro nás dneska máš?
4: Dneska Rakousko, hodně východně, pojedete ein, zwei.
3: Aha, no tak tady to vypadá, že cestou do rádia už jsi ochutnal nějaký rakouský pivečko, ne?
4: Pardon, já jsem chtěl nastínit, jak budou mluvit všichni Češi po návratu z dovolený, protože teď je obří poptávka po Rakousku. Já jsem tam teda dlouho nebyl, ale lidi to mají asi rádi, asi prostě ty hory, jezera.
3: A šnicl.
4: Přesně. No, takže jsme zjistili, že všichni chtějí do Rakouska, takže teď je na Slevomatu akce na nejlepší pobyty v Rakousku. Kdyby vás to zajímalo, tak můžete kouknout.
3: Aha, super, no tak já se určitě mrknu. Mimochodem víš, že Vídeň je nejlepší místo pro život na světě.
4: Fakt?
3: No, ale bylo to v oficiálním žebříčku všech měst.
4: No vidíš, tak teď se tam můžete podívat ještě výhodněji, ale mě by teda asi nejvíc lákaly ty Alpy a ta příroda, ne?
3: Jo, určitě, a hlavně silnice bez děr, to tady u nás neznáme. Takže slyšeli jste, vážení posluchači, ideální čas třeba na nějaký pěkný wellness pobyt v Rakousku. Mrkněte na Slevomat.
4: To musíte zažít.
2: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
5: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
7: Dobrá práce a skvělý tým?
8: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
7: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
8: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
7: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@shapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
8: Těšíme se na vás.
9: Budíte se v noci horkem? Postele Losina představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to

0: hádaj. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dua Lipa a Houdini, posloucháte Hit Radio. Krásnou neděli. Pánové, taky vás štve, když vaše žena utrácí. Dámy, taky vás štve, když váš muž utrácí. Yeah. Občas to prostě děláme všichni, naprosto upřímně, že jo. Tak možná pro vás mám řešení. Protože na Amazonu mají teď náramek. A tenhle náramek vám dá elektrický šok, pokud utrácíte až moc peněz. To je přesně to, co potřebujeme. Jo, představte si to, vy odcházíte z nákupu a krom toho, že jste utratili strašně moc peněz, tak jste ještě dostali několik elektrických šoků. Naprosto geniální záležitost. A naše hity jsou naštěstí úplně zadarmo. Poetika a blízko.

0: Imitation of Life, to jsou R.E.M. na Hit Radio, krásné odpoledne. Za chvíli 6 hodin, já se s vámi budu pro dnešek pomalu loučit. Užijte si hezký zbytek toho víkendu, už ho sice nezbývá moc, ale o to víc si to užijte. Přeju, ať vstanete v pondělí pravou nohou, my si za chvíli dáme ještě nejnovější zprávy, no a do celé třeba tohle. Ano, čekají nás Fugees, taky Daniel Potter nebo Kabáti.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Hurá na prázdniny!
6: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
5: Skákací hrad jednorožec, action park, soutěže, dvoření i závody RC autíček.
6: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
5: 20. června od 11 do 3.
6: Více na globus.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Lidé se při cestování s dětmi autem stále dopouštějí závažných chyb, používají nevyhovující autosedačky, děti poutají špatně a v některých případech vůbec. Problémem je také využívání starých autosedaček, pokračuje Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
2: Všechno má svou životnost, to znamená, když si představíme v létě, kdy v autě je rázem 70-80 stupňů, v zimě necháváme autosedačky vymrznout do minusových hodnot, tak jsou to vlastně všechno věci, které unavují ten materiál, unavují ten plast, polystyren. A druhý problém, který sledujeme, tak je pořizování autosedaček z druhé ruky, protože pakliže by byla po dopravní nehodě, tak uvnitř mohlo dojít k nějakým mikrotrhlinám.
1: Česká armáda hlásí vysoký zájem o službu. Letošní náborový cíl 2250 mužů a žen už je splněný. Armáda podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. Náboru podle vojska pomáhají mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Fotbalisté Německa rozehrají mistrovství světa proti debutantovi a nejmenší zemi v historii šampionátu Kirasu. Zápas má začít v 7 večer našeho času. Do turnaje vstoupí i Nizozemsko, které se od 22 hodin utká s Japonskem. V jednu ráno pak začne zápas mezi pobřežím Slonoviny a Ekvádorem. O 3 hodiny později je naplánován start duelu Švédsko-Tunisko. A nakonec počasí. Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Neseležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: XXL výprodej v online shop.cz.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.

0: Česko. KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: lepší nálady. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.

0: nový plot má.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: Yeah.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: sachík, žehe krov, potkani hlodají, čmávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Korp v Nýřanech, je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
0: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
0: Těšíme se na vás.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: www.lucina.cz.
1: Budíte se v noci horkem? Postele Lucina představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to

Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezasvědčí.

0: čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
1: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
2: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

Probuďte se v noci horkem? Postele Losina představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezapomeňte.

0: Rádio FM Plus.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší